0: snažím toho řešit, že jsem se hned viděl a zvaný.
1: That's your
2: Urban FM 103.5.